už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.